0: agbára di ìrọ̀rọ̀.
1: Fájí lójú ọrùn.
0: Àlẹ́gbẹ́ ajé ìrọ̀rọ̀.
1: Kájí lójú ọrùn.
0: Ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo.
1: Kájí lójú ọrùn.
0: Ikọ̀ Ọlọ́run gbogbo láyé.
1: Kájí lójú ọrùn.
0: Gbogbo ẹgbẹ́ akọrin pátá.
1: Kájí lójú ọrùn.
0: Ajé ìrọ̀rọ̀ obìnrin.
1: Ní
0: Nàìjíríà ti lókè orokun o.
1: Kájí lójú ọrùn.
0: Kájí kájí kájí o. Kájí kájí.
1: Kájí lójú ọrùn.
0: Ìkórè ayé ti gbó tán o.
1: Kájí lójú ọrùn.
0: Ewu
1: ńlá ni.
0: Ewu ńlá ni.
1: Ewu ńlá ni.
0: Kọ́mà tó máa sàn
1: lójú ọrùn.
0: Ewu ńlá. Ewu ńlá.
1: Ewu ńlá ni.
0: Ó lè gàgà.
1: Ewu ńlá ni. Ewu ńlá ni.
0: Ee.
1: Kọ́mà tó máa sàn lójú ọrùn.

0: nítorí náà jí lójú oorun jí lójú oorun jí lójú oorun olùdàlàdé tán
1: jí lójú oorun.

0: tán o.
1: Yìí ló jù ọ́ lọ. Yìí ló jù ọ́ lọ. Yìí ló jù ọ́ lọ. Olùfàládé tán o.
0: Bídó òde sí, wọ́n ti sun létí lé. Kájí yóò kájí.